0: 5:25 je čas za športovanie.
1: NDR Sachsen, Serbský rozhlas. Šport.
0: S Janom Rehorjom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druhej najvyššie koparskej klasy nímskej nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Užice s autami, čahami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačer v týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hej, jeg er en skoldesom skiv, jeg er en stort klusio, har prøvende etappe, har stået bilsene jo nekak, har bundsene af tjora pjat, har stået Regensburg, har stået bundet jo skoldesom. Så rummer jeg, at du bolig sidste poster kilometer, zes, bæts, tisats, visokostmi metrami.
2: Elisja Breivijal, det stes ved fænomen blokke vort Regensburger, jako FC Energia Kočevus, fænd, kan det ikke næste måske?
3: Hej, to poprom, jeg er der måske, jeg som to tydjen lader za kartkami online, to pærets næste jo žene dårlig, za det jedno remistna, a tak som se apom prajo, da si budeš kartku kupit za fæne, za Jan Regensburg, ha dyšen bez trikoa Kočevusa ula šaula tam stoj, jo to jara všetšelne publikum, to jo skire, de svojibne fæno Publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 0-1. V nové rejnej době Raja Kočebuženio potom přečuvo Dynamo Drežanam, ký su čeraz 2-1 doma přečuvo Holstein Kiel dobili a klasu Džerželi. Bude sa budešin Germania Halberstadt 3-1, Kšišov Biskupice 1-1 a Novosolc Rot k Nemske Baslice 2-0. Ve okresnej Vyšeli se sú Ralbičanci Sokolje v Bukecach vysoko z 1-5 přirali. Čestná rota za hosti by při stave 0-5 Aleksandr Vaudaciliu. Modro byli kulo TSV Počnica 0-0 a naše Cedobruša SJ Kruščice 3-0. Ve okresnej Lize štafla 2 sú Radvorčenio Serbský koparský derby přečuvo druhému mústvu športoveje jednotky Kruščice vysoko ze 6-0 dobili. Celce rotou troje Claudius Busch, dvoje Kasper Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Celk športového tovarstva Marijine Vězdy je doma přečuvo Motory Kumwout ze 4-1 dobou. Celce Pančanou bychu Karl Pakostnik, Kristof Cisch a Ali Eldor by dvojne celc rotou. V okresná klasa William Plettner a Florian Domsch z Tajnebečanov k dobeču 2-1 přečuvo rezerve z Gruz Rostov a Celivoj. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice je dvojce ravo, sredo večer podleža one v Malom Velkove z 1-4, tam by Robert Wende za osči trechiv a čera přira one v Bivej z 0-1. A volejbul, prvnje volejbulové mústvo muži Viktorie Worklec je sobotu v Ralbicach relegacijsku rúvo postup do sakskej klasy z 1-3 přečivo prvnjemu VfV Freiberg přirało.
0: Deko k športovým pokývám dalše povestče, nedom tu serbským rozvosu na pošešćich.

Dopamine, Purple, Disco Machine, du serbskim rozvosu, cibidl ginašestje. Dženca nic zabyč, zapiknič radio večo zaso vusiva moda žoma radio zatkula. Vod vosmich dođe sačič, no až to ich vopsahuje, tak prajne nam poski čuja, to nam nedom přeradža. Dorosčeniki štidža so pouanscy znova usmirič. Maja skvátnosť, so dženca vo šelakých možnosťach o tem informovač, Budeska agentúra za dživo poskyčuje online info popodňo pod dvimaj do napo štyrioch. Iniciatíva Viesva Punžela Happy Monday přeprosi dženca vo sebe džiči na vujky zromadne svedže na namiesto pred budyským dživadvom od na večera pečich. Do večera sedmich to budže plánované sú zromadne akcie, rkajštež písané dživaničky dženca Happy Monday za džiči vo sebe pred budyským dživadvom od večer pečich. Na přednošk vo znatej serbskej korobnej soce Marii Simonovej ste přeprošení dženca večer do Drežďan večer 60 přednošk ve vonym statnym archíve zmeje Tomas Klemp od sakskej votnošky Nímskeho červeného kříža DRK. Zromadne posedženie gmínskych rádov Slepo Trebin a Dživin zbudže dženca večer sedmich serbským kulturným centrum je Slepom, to je tiež to vúriadne zromadne posedenie tutých cioch gmenských rádov, no vidíš. Dve gmenské rádze ešte mám, mea halštruská hola zetka so júce večer šešči gmenským zárieže horách a tiež kroščanská gmenská ráda zmeje svoje príšené posedenie a to sredu večer sedmich sedaní vúžica gmenským kulturným centrum je.

0: István Kabela, Wobere, Dospiva, Šišč, Menšinov, Došeščichie.
1: Nábožné slovo.
0: Tutema, Jensa Rano, Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Steu před rozsudom, ale nevím si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ještě jeden puč městem? Pozastanu? Činju jenž přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Jsem bezradná. Trebam ještě vokomik. Du do lesa, do přírody. Veselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatým rypikom, nad modnej zelenju trávy, gerkou a štomu. Nasrybám so svodkije vunje kčejatého boza. Příroda je pouna moci, šítko rozče a rozkčiva. Nasrybám so právě stúty pozitívnej energiu. Čerstvý povito, pohyb, stvoba Boža, bokševia dušu. A nedom začuvám tute vůboke začuče z Boža, spokojnosče. Som celé při sebi. Začuvám, zo kroču po pravým puču. Začuvám, zo nesem sama. Šako bo náš kněz mě po svojim puču vědže. A to je dere tak. To vám tež přeju. Zo ve zadvilovanosti, bezradnosti, samotnosti, začuvače Božu mivošť a lubošť. Zo byšče vědželi, zo nešče sami, a zo kročiče po pravým puču.
0: Dobraj Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku kajštejš zamobitošči kuloskeje vosady. A s tým je 5 hodžin, 5 a posta za 5 menšinov. Sudaja nímske poješte a dotojšte krutki vula, co vie na džensniše vjedro.

0: Hete spiewa Boschi lebelt Förster. A hete, ja nun hat schon mehr, aber Katkumini, Katka, ja passe musslu, dis is geremine, na?
1: Ja, sen arredjai.
0: Ah, sen arredjai. Na, posede mich, tschas an asche Poesche.
2: Serbski Rozwus. Poesche. Il studio, Katka Pöbelitz.
1: Da baranje. Zinače sach, wot mich husokunst djenja mehe metanja. Mestrujem Rožinče, Nuje Vjesce, Nuknice a Dobrošicach. Pjatk v Horkach rejovaše zinače djičacich a možinskih poru vokuo mehe. Sobotu Krusčicach bieše ich 20 poru, kiš mjes serbski mitiš irsku reju pokazachu. V Votrovje vubidžovachu so v cioch skupinach vo veršk mehe a skunčichu se spivnim večerkom. Nedželu v Nebelčicach mejachu 6 djičacich a zinače možinskih poru. Tam so při poaliniu meje veršk letušoho nového štoma votvama. V Voklecach steješe letuša meja prýni raz v krutem stejaku. Vokuo neje rejovaše 34 poru. V Konjecach a Nemcach votmie so meje metanje jako veršk kunstudženského viesného svedženja. V Pančicach Kukovie svedčachu čera priniesate opravenie. Tam je 18 džičí, 5 nemskorečných a cinače serbskorečných prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu každý z nich od starších trúšku přehoďané. Kur Lipa je svedženské kemše hučpne v obrubiu a tiež v Kulovie přijmovaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prinie opravenských džičí sakrament. Šitke s dom holcu bychu si za svedžen trúšču drastu zvoblekli. Niemski Zentrum za Astrophysiku, DZA, započnje Jensa za točenjom džire do zemje Bola Noaslic. S tym se na dalši mistnje vuboko pod zemju gravitacijske žome mirič, po možnosti bez sčasenja v zonu cuvi kamiznje. Vo tem informovaše vjesne predstiča gmeno Ružand. Hižo od februara maja tiš v Krosče podla vulkje Dubra v točensku džiru, za kotriš kameniznu za možne podzemski labor a Einsteinovi teleskop přepetuja. Jeden aposta honačo je so na druhým serbským spionom v ubiđovanju Kaponu, čera jasince v občeljivo. Podľa vulkých rasov vudo by si vútočan Matejo Malc s jeho honačom prinie miestno z 6 a 70 zinkami. Podľa malých honačov ďže zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a pôsta rázu v hodžine zaspíval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vúbidžovaniu mieše Kapon z Ríze Grosnajna. Na čerovším cevoniemským dňu muzeju pod heslom Si muzeje s vieselom odkryč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbské muzeje v Budušine a Kočobusu so na akcii s vedženiami v občilišti. V Braniborskom krajnom muzeju v Kočobusu vitachu niečo 180 hosti. Tam votmie sa miestrujem serbská dživarnička kolektíva Vakuum. Pod heslom Zob Maxing môžachu zajemce serbské elementy se všetný drastu kombinovač. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty se serbskými bantami a našivankami vúdebič. To bych ho povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džin s džilatýž s nekotrými mručilemi, vostane sucho při 18 do 22 stopiniach. Tyž v příchodních dňach vostane dále svunčne, mručile pak hač do štvortka jasne přibieraja, dysadys môže sa potom tyž bokapač a tyž zarimač sama.
0: Na našich drohách do ždere vupada jelimače pokive a miničený Jakub tam sa tola neka kniže kopi abo bviska, co tola hižo stajnši zvoža nastajili rade přizuče sa tu budeským studiu.
2: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napo sedmich je, no a nidom podáme vo stavizne. Poda nás je sa menice přizuviu mod hudžbnik, kýš je štvotk zubiu mavu trompetu, tak menovanú taschen trompete. Džeštoka, nidom tu serbským rozvozom.

sedem menšinov. Po napo sedmih je a po na nas serbskim rozvosu sče pravje, tiž treba če pomoc k šireniu vaših informacijo, keď bu rubrice pytam, nepšinže netko tema možne přichodne kvas, ale tale vec je pytace mu rovne tak ľuba, namimlece hučbnik Jozef Donat napisal, zo pyta a paru je vo čtvotka sem svoju malku trompetu, nimsce taschentrompete, mode hučbnik bie skolom po vúžice papuču a je naposled stáci horky a konec vopytal a niže tam je ju zubiu štuž namaka trompetku čornem koforku z małej trompetku nimsce taschentrompete, so nich rade pola Jozefa Donata přizevi po takim małe čorne kofork faluje a to mies horkou a koniecami. Jeli je študankou, rade so přizevi a jeli mače dalše pokyvy za nás, tež štož vaše zariadovanie nastupa, sčeči nám rade přes damotnú app MDR Serbia, tam však tiež namakače odpovedné formulár. Rade nám sčeče vaše termíny, so môžeme te tiež s dalšími tu serbským rozvosu dále širiť. Nietko pak najprve raz Swiftec, Taylorec, Taylor Swift, 6 hodín, 9 a 30 je.

0: dźensa začuła.
1: Ja sam tu zaczęć mówię, że so ja noch zu nikomu naprzeczając uspełniać. A to jest długo trwało, predajcy mnie na takim dybku była, a ja muszę za mnie sama prajeć, ja so uznawam jako Serbuka, a to ja nie trzeba nikomu rec. A to jestem ja Serbuka. A to jest nic, co jest, ja mi takie uspobodzenie dało się rec, poprom to nie ma nikogo zajmować, a poprom ja mi też miestem czas szojene, hać mnie nic tu jako Serbuku. Widzi abo nic.
0: Ona som jestem tyž praša, hače prašenie zcela ešte tak vážne, štú súša k tomu. Julia niča bono tomu nieby cel ve šelkých pádach cíle na nie spúščiť.
2: Ja mám tu začiť, že to prašeno všetko potom vážne je, když je o to, štú smie zastupovať, štú smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, štú smie rozsúdžička Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerne relevantne prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo, prajč, ja som Serb, a stát nesmí prajč, ty nejsi žán, abo hač ty so stúpiš, prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činíš, a potom chceš ty sobu rozsúdžiť vo serbských penezách.
0: Tola tajke direktne diskusie vo přísłušnosti osobov v zvisku ze spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kova, kýž je tyž členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
3: Spichuje so dženstnýši deň najúšišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcu docpeć? A što chce to nik docpeć? To pravim, to je ovizor. Ne je to prvnje radne. Idealne je, když to romače bane, když maš nekajke projekte Sarskog razu, abo kiš nastupaj tuto reč kulturu, živjenje Sarbo, abo te iš jednu drugo cilju skupinu, to da nik ne je tak tunite najvažniše. A to romače bane, tun kiš maniš to jako odpolat, a to što je so dobi spichovaču.
0: Jemu skýre napadne, zo oboje přibirajce jace romadže nepadne.
4: Mirčin Venk je so ze šelkými aspektami prašenja přísłušnosć k serbstvu zabieral, dospołne nimale hajhodžinske vusovanie namakače so vy jako podcast v audiotece ARD Sounds a na našej strony internete kajšte ždámotný app MDR Serbia môže vám na kúže pat doporučiť popuču na živo si zapiknúť a pon za so zbytk na poskáč že so navročiče, ako pokiju cibidlky na sodomie, tu je Hubert Kola.

No a što môžeme domizne takhle přichodných dňach dožívič? Mydom dženca večer napríklad rádio Zatkulu zapiknúč od 8 do 10, že ich moda žoma zaso vusyva. Iniciatíva Viesova Punžela Happy Monday přeprosi dženca vo sebe džičí na vulky zhromadný svedžin na namiesto pred budyským dživadvom od na večera 5 do večera 7. Plánované sú zhromadné ry, akcie a písané dživaničky. Na přednošk vo znatej serbskej historickej korovnej soce Marii Simonovej ešte přeprošený dženca večer 6. do Drježdžan. Přednošk ve vodnym státnym archíve tun zmeje Tomáš Klemp od sakskej votnošky Nímskeho červeného kříža DAK dženca večer 6. ve vodnym státnym archíve. A to je tež nešto vúriadne, zhromadne posedženie gmenských rádov Slepo, Trebin a Dživin. Tun je dženca večer 7. v Serbským kultúrnym centrum je Slepom. A tež Krošťanská gmenská ráda so Zetka, tam sú všetci zajímci vútrobne vítani a to zajúcišim po takým sredu večer 7. a to vysedaný v Úžica gmenským a kultúrnym centrum je. Ostaneme nám při sredže, tam přeprošuja vás na serbske vodženie po Mávem Veľkove s doktor Lubinu Malinkovej a to sredu zajímce zetkaja so večer 6. na kečbu Cinzendorfovom námestče Mávem Veľkove.

0: Juskač, rade so vie, sida menšino, posede mich je, a čera su Juskali, respektivne sobotu, a to v Regensburgu, aber tiž kočebusu 12 dlhé leta su čakali. So modlili, potem sonili a sobotu by tak daloko po 12 letach. Raje, bo raja zaso druhý najvyšší líze nímskie. Energia kočebus sobotu dobychu Regensburgu z 0-1 a tiž mnoho Serbo je si tam dojevo do Regensburga zobychu poslednú najvážnejšiu rúhu sezóny z vida kočebuských fenosov je doživili. Mirčin Reo napríklad by sobu namiestne.
1: Môžem sme od piatka tam, to by to je na dobrá idea, dokáž sme si tie mesto dobrali, tam sú celé tisac energiu z naboli Fenno. Poi smo boli gente na terre, dove fantastico ta atmosfera, te rota, to io posso, smo boli deve ultra blocco nutzka, sreja nutzka, smo to zbožmeli te kartke tam dostat, smo i joku. Dove junkrotne braune ha muss ja wesli, muss smo to te schaffli, ha nixmo wesli mo na drugu ligu, ha bona power.
0: Bona power ve Fenno bloku FC Energie Kočebus, čako su přednim tiš rozsudne rota. Za FC Energiu padne li a nimo toho je tež rota kočebuščano Marius Funk posledne menšine jednatku direktne pred blokom ultra přibisniku Energie odfobaral. Kajke to doživenje tež za džovku Mirčina Reara za Lelu.
2: Vzame by to nešto cel vase bite, dokaž by to moja prina vonko nara. A s mojim papu by to decil fajn, by tam ultrabloku stáč, a pon šen funk tu jednátku ďažal, a to by nešte cel rána, a pon sme tiež šen na ten traunik šli, a súbu svičili, a pon sme veselo doma jeli.
0: Vúžica Juska. No a stadione bych tiež ešte tožto dalších Serbov, kak sú oni rudoživili, nám nedom Jan Rea rozprávia, mes druhým, jesi Serb z Vúžice s kolesom do Regensburga do Dojo zoby rukoče buščano tež doživio. Nedom viace tomu tu, serbským rozvosu, nedom je džesač, posedem ich.

0: Tak ich tež znaju, što šport nije jutce rano. Bože tla, je 7 hodin 12, jedko so športuje.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Šport.
0: S Janom Reavijom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druheje najvyššie koparnskeje klasy nimskeje nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Užice s autami, čarami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačer v týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hi, ja sam s kolesom šiu, ja sam štvort klusiu, ha prvnu etapu hat sto Pilsna jo nekak, ha poncnja šora pjat hat sto Regensburga si pondaju s kolesom. Šoruma, že si to boli 300-500 kilometre ze 5-10 vysokostmi metrami.
2: Jeli sa praje vidžal ty stež v tým fenovém bloku od Regensburga, jako FC Energia Kočebus fen, katejke nešto možno?
3: Hej, to popravom, ja rád jarom možno, ja sem co týdžen ládol za kartkami online, to pejac nesu žádne dávali, za te jednore mystná, a tak sem se ja pom prajo, da si budeš kartku kupit za fene, za Jan Regensburg, a dyšen bez trikóa Kočebusa oda šaula tam stoj, je to jara přečelné publikum, to je skýre ty svojibne fenov. Publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 01. V nowej rejnej dobie raja Kočebus ženio potom přečuło Dynamo Drežďanam, ki su čeraz 2-1 doma přečuło Holstein Kiel dobili a klasu Džeržili. Bude sa budešin Germania Halberstadt 3-1, Kšišov Biskupice 1-1 a Novosolc Rotk Nemske Baslice 2-0. Be okresnej Vyšej Lize sú Ralbičanscy Sokolijo v Bukecach vysoko z 1-5 přirali. Čestná rota za hosti by při stave 0-5 Aleksandr Vaudaciliu. Modrobili Kulov TSV Počnica 0-0 a Našice Dobruša SJ Kruščice 3-0. V okresnej Lize štafla 2 sú Radvorčenio serbsky koparnsky derby přečuło druhému mustvu športovej jednotky Kruščice vysoko ze 6-0 dobili. Cilce rotou troje Claudius Busch, dvoje Kasper Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Cilk športového tovarstva Marijine Vězdy je doma přečuło Motory Kumwout ze 4-1 dobou. Cilce Pančanov bychu Karl Pakosnik, Kristof Cisch a Ali Eldor by dvojne cilc rotou. V okresná klasa William Plettner a Florian Domš staj Nebelčanov k dobeču 2-1 přečuva rezerve z Gruz Rostov a Cilivoj. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice je dvojce ravo, sredu večer podleža one v Malom Velkove z 1-4, tam by Robert Wende za osči trechiu a čera přira one v Bivej z 0-1. A volejbul, prvnje volejbulové mužstvo muži Viktorie Worklec je sobotu v Ralbicach relegacijsku ruvo postup do sakskeje klasy z 1-3 přečuvo prvnjemu VfV Freiberg přirało.

0: Eigito Rianes bio napo was mich chas za Rianes herbske poeste.
1: Serbski rozvoz. Poeste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V cínače sáche vod mich už so kunste dženia meje metania. Miestrujem v Rožinče, Nuj Viesce, Nuknica a Dobrošicach. Piatk v rokach riovaše cínače dječacich močinských porú vokovo meje. Sobotu k Rozčicach bieše ich 20 porú, kýž mies serbskými tiež irskú riu pokazachu. V Votrovie v ubiečovachu so v cioch skupinách vo veršk meje a skunčichu so spionym večokom. Nedželu Nebelčicach miachu 6 džičacich a cínače možinských boru. Tam so pši bohaliniu meja verš kletušeho nuho štoma votvama. V Voklecach stieše letuša meja prini raz v krutem stiaku. Voko neje riovaše 4 a cicači boru. V Konjecach a Nemcach votmieso meje metanje jako veršk kunstudženského viesného svedženia. Niemski Centrum za Astrofyziku, DZA, započne dženca z točenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tym se na dalšie miestnje v uboko pod zemju gravitacijske žume mirič, po možnosti bez sčasenja v zorno cuj kamenizne. Vo tym informuješ viesne predstičer gmeno Ružand. Hiže od februara maja tiež v Krosče pola Vulkie Dubravy točensku džeru, se kotriš kameniznu za možno podzemský labor a Einsteinovi teleskop přepetuje. V Pančicach Kukovie svičachu čera prinesetovo provinje. Tam je 18 džičí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bo každý z nich od starších trošku přehodžané. Kôr lípa je svedženské kemše hudžbne v obrubiu. A tiež v Kulovie přijímovaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prinie vo provenských džičí zakrament. Šitke se domu holcu bychu si za svedžen druščú drastu zvoblekli. 1,6 honáčov je sa na druhým serbským spevným vobiečovaniu Kaponu, čera jasince vobčilivo. Pola vulkých rasov vúda by si vútovčan Mateo Malc z jeho honáčom prenie miestno z 6,7 zinkami. Pola malých honáčov džiše zvota medália do Halštrova. Honáč Friedricha Gräfeho je 104,5 rasov v hodine zaspieval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vobiečovaniu mieše Kapon z Ríze Grosenhajna. Na čerovším cevodnímským dňu muzeu pod hesvom Serbský muzei si vodeče se muzei s vieselom odkryč bychu muzeje dámotne votorene. Tež Serbský muzei Budešine a Kočovusu sa na akcii s vedženiami v občilišti. V Braniborským krajnom muzeu v Kočovusu vytahu niečo 186 hostčí. Tam vodmie som miestrujem serbska dživanička kolektíva Vakuum. Pod hesvom Sorb Maxing môžachu zajmce serbske elementy ze všetný drastu kombinovať. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty ze serbskými bandami a našivankami vúdebiť. To bych ju poviesče, kotrež namagače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tu išto svunca, desadis, tiež mručele a topši 18 do 22 stopňov v ostane sucho. V příchodných dňach hač do štvrtka zmijeme dále tu išto svunca, kuže džin pak nešto viac mručelu, desadis môže so příchodných dňach tiež kapač a tiež menšie nevedra s rýmaniom. Nas vočakuje.
0: Vyskač mám za vás a tun syna a štyri násmier zorec při círošku Drežďany sever. Tuž vám dobrú a viestu jizbu přijemoj Katka a Jakub štyri po napu osmich.
1: Serbský rozvoz.

hrabatová džovka 7 menšinou po 8. A ja tomu už jenom štukač, što je tutych volače tež tak praju a tutych vopicu k tomu ponovo, tajky neskut kvorač, snanopak so pravicario Sakskej runie derečuja jara dere a samo zmužiči, dokež je ich politické zastupnistvo nimsky, tak silne vujky prašak, ale ročok neskutky. Drežanach je skupina 10 do 15 štyrioch muži konstidženia namocne napadnilo, mez druhým s takým poperovým sprejom sú domy zvoča prskali, na nich bili a tak dále. Přitom sú pilne pravicárske a tiež nacionalsocialistické parole bjakali a škreli. V opore 4 mladé muže mez 16 a 20 letami sa přitom viezo zranišu a ako policia přikvata so vulka skupina 15 poladných zubí, tiež státny škyt netko češkého neskutka dla sliči. Aj vo takých neskutkách budeme přichodze. Snano tiež náže huščišo rozpravič dyrbeč, ale što sú naši zastonice, oni v Užice doživili, napísali a nám sposredkovali. Katka, to je za nás. Tu zima serbským rozvosu, vosom menšinu, bo vás mich je.

0: Polícia z G.
1: No, si jenož skrutka drimnu, to by šofér pozdaču upela sobotu večer na autodroze a 4 měs s Voniboršču a honim bujezdom a přitom zraze potom do přední měducého golfa. Šofér golfa bu zlohka zranjene a na auto mají nasta škoda cina 40 euro. V Biskupicach bychu vandalo jo popuču, aber lippe prajene jeden neznate, kaž policia zdjeli. Vun mi pjat k noci na dvorništu vi cichnoval, vabjenski stejak banki vopškodžil a potem tež servisova automat bualil. Přitom by naparal škodu 1100 euro. Zastonice za neznatem pytaja. A sobotu večer v Vojerecach prasne a to při křižovaništu stará berlínska droha Halštroska. Šoféry nota na staré berlínské droze přebíděše škodu na Halštroske, kterou šměješe poprom šet jezbu. Dojnže k zražce. Šoféry nova, když nezbožo zavinova, so zubí a jedeše na Alberta Einsteinovu drohu. Dojnež policia nedom za ním pytaše, nesu jeho dotel namakali. Nastavicna škoda něče 700 a 500 euro policia netko dále sledží.

0: Ski.
1: Веселу се на нашу дженцишу премьеру.
2: Ты миниш, только ши ще жене пшетелько лучи мирали не сме.
1: То теж бено. Але скири меню, зо я то наша пренера, за котру ж доба лучше заступ фачич.
3: Але не пача тола для нас заступ тея, але за добру скутк, то е бенефиц на ра.
1: Ве мера, то бе тола ене жот.
2: За нас? Снач не пача, але пшившим? Нас за заступ рач видя.
3: Я тола кул за смими дженца теж рач, а ниц еныш наши прыны муствы жону а мужи.
1: Дюс я то так лебобладам. Буду то дженца вуношны бенефицнеры.
4: Дерия, да се знайменьша не сме подамо наше партнерске товарство КС Трамп Кокорек с польские сэм препросили. Дюжно су раз в нузы, можемы им теж помач.
3: To si nemůžu zcela představit. Silný zlík a žnovůjka voda celé športniště odnese.
4: Hej, je samo hýšší hůře. Votovala vína spolu je celý športový dom z předražčerňu a gratonju přepravila. Co je skoncované? Můžstvo stý tam tak rec hač do kolen ve boče.
2: Oni potekím vše pěneze zastupa do samu. A... Što jsme můství naromadžili?
3: Haj, a sponzorujo našo můstva tež ještě něžto k tomu dáža.
1: A my ještě něžto dobro činíme.
2: Što dá to?
1: No, dokud žádné rajniště nemajá, hůně tež za děti kopanca vůpadně. Z dženstnější rů přečíva nám, může skončně zasorač.
4: Haj, celé pravě teja, to je tež vážné. Tohodla nezabudšče, to je beneficná rá. Nenže o to, co dobudžeme, ale co máme šíce veselo.
1: Ach, vujo Achimo, víš tohle, co nemůžu jinak, hát so chcú na kůjde pát dobyč.
3: Je tež jedna forma respekta, co tam dech kutně bereme a so přečivo ním napíname.
2: A jeli dobrú rú pokazáme, ľudžo sná na hýšče nešte darjo. Jeli so osúdža, to na žádem pát nečinia.
4: To dre máče šíce pravje. Tola nitko nesta rajče so viace vo peneze a tajke vece, ale vo dobru kopajncu. Tu iš, raz, dvaj, ci...
0: Eskot kopački!

0: Zaczyśmy, że so ja noch zu nikomu naprzeczaję zuspronieć. A to jest długo trwało, prawie mnie na takim dybku było, a ja muszę za mnie sama prawić, ja so uznawam jako Serbuka, a to ja nie trzeba nikomu rec. A to jestem ja Serbuka. A to jest nic, co jest, ja mi takie uswobodzenie dało się rec, poprom to nie ma nikogo zajmować, a poprom ja mi też miestem czas szojene, choć mnie nie tu jako Serbuku. Widzi albo nic.
1: Ona sa miestem tyž praša, hač je prašenie zcela ešte tak vážne, štú súša k tomu. Julia Nitschabono tomu nebyl cel ve šelkých pádach cíle na nie spúščiť.
2: Ja mám tu začíš, že to prašeno všetko potom vážne je, že o to, štú smie zastupovať, štú smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, štú smie rozsúdžička Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerajne relevantne prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo prajč, ja som Serb, a státne smie prajč, ty nejsi žan, abo hač ty so stúpiš prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činíš, a potom si ešte sobu rozsúdžič vo serbských penezách.
1: Tola tajke direktne diskusie vo přísvušnosti osobov v zvisku se spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kova, kýše tyž členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
3: Spichuje so dženský židien najúštišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcú docpeč. A štú cetonik docpeč, to je prajem to je so nejo te prinjoradne, idealne je odušto romače bane, když maš nekajke projekte Sarskog razu, abo kiš nastupe tu tem reč kulturu, živjenje Sarbo, abo te iš jednu drugo cilju skupinu, to da nek nejo tak tu te najvažniše. A to romače bane, tu kiš maniš to jako odpolat, a to što je so dobi spichovaču.
1: Jemu skire napadne, za oboje přibirajce jace romače nepadne.
4: Milčin Venk je so z všelkými aspektami prašenja přísvušnosće k serbstvu zabirao, dospone nimale hodžinske vusevanje namakače jako podcast v našej sluchovej audiotece ARD Sounds, kajštješ na našej strane internete a našej damotni app MDR Serbia, no to možu kužnemu doporučit si to raz naposkač rano, nađu jedeće prinu pojcu a desobročiće dru, da so der Recini ist der Kimi Podcast Ami. Was am Hajin? Jeden Asturze Chie.
5: Du schießt hoch auf Schied mit Jean. Du schießt auf Schied, geh in der Stava. Potom nicht, da treibe mir. Stoß dir

krótko. Krótko do cipetl gináče večercich. Rune rec, hej. Septembre, so volí. Mícienoš krajnosejm Saksko-Anhaltsky, ale tež Mecklenburgsko-Předpomorsky. Čiže to runia a v tý tu kvídu najsilnýša strona. A nutskuní ministrojo našich zjazkových krajov rázne před AfD knižastvami vánuja. Napríklad duringský nutskuný minister Majer, kýž vidí nutskunu, kajž tež vonkunu vistotu nímskie vohoženu, miła AfD, tež nutskuného ministra stajč. Nic jenož, so má v ústavové škýt, nímsce verfassungsschutz, svoje kontroly horščí, abo aj môže přes tak prane tež rozsúdžič, ale zdobam tež přístup na tajné, vystotné informácie, štož civu nímsku nastupa. A dokáž má AfD vujkotné počají a kontakty do ruskie abo do češko-pravicarských organizácií molí sa tute tajné škytané informácie runie do tutých kanálov dále svač a tak viestota menšinu, ale tež civie nímskie vohožené byč. Menšiny menuje konci nož nás ako Serbu, ale tež politické, sexuálne, riečne, športové, politické, kajž tež přeco. Konstiženia sú šíce nutskúni ministrojo rúne předtým v handelsplače varnovali. Kajky to vážny krok, co na zjavnošť s jasným varňovaniem vobročič a snana mili tute varnovanie ľudžo tež kutne brač.

0: Це ва вуже це йо конституження цвіш і ва собе ту йо енергія хешебус грава вето нірє пшешіво муствою міста Регенсбурга. Там ве баярське су наше хешебус гралі а добилі, а поступілі до другої ліги історійське окогнуше йо то було. Грашу йо сетека оглідав хост Адамс хешебуза від товариства Серське Копарія, а його сме пшашалі пшет ущуванім, как се нинто цуйо.
1: Ja se wegen Wesselim, až mogu ještě raz doživit, jak bude energie, gráž potom ve druhé nemské líze. Tam ga die gráž přešivo wegen znáte mustvám, ja zu Jana Rumene vaš Hertha, Berlínské mustva, Drežane, Magdeburg, Hannover, Kaiserslautern a tak dále. Zavěšte nebude to laško, ale ja mám tu nážeju, až oni dann budu nikak durchbisch, als wenn ich was dann nur nutzi, wette, druge Liese.
0: Ja, müsslich osse Aschma FC Energia Höschebus, wette druge Liese, Chance, obst du jasch.
1: Ja, minim, wenn ich meier dosch, dobrich greier jo, als awische budu so ischi nikak, obst du rasch, deutschnich, dobrich greier jo, tak asch, zmeome, potom ja ne mustwa, kotrosch jo dosch, mocne. To je moja nážeja, až mogu ja doživiš od te gráša, ja budu se dneska kúpiš jednu kotku za celé leto. Niži sobu ješ, do tých druhých mestov ja nebudu. To som ja pičku přestaril za to.
0: Vy se krádu angažíru, Jošo, za naše serské můstvo, za serských kopadio. Máš ho ako serské tovaristvo dobré kontakty k můstvoju energie pšauja?
1: Jo, to si vím, my chceme ako můstvo serské kopadie, jim také gratulováš, to můžeme ceniš.
0: Pen žicim za to južo raz viele vjasela, pejedali jsme s Horstom Adamom, negažným šecedarium tovaristva serské kopadie.

0: Wiele wuze scenario, jo kujde jen duze dobar linia zeshegom, ahu jo problem, ash vet chesche wuza ash da lubniowa, ma jo jana östi jadnu jiz nukele jo, ale Deutsche Bahn zoten problem skoro vet perasch, Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago, wuze vet Oktobera donatwarischte druge keleje. To je casni klauzu Cerunčov ako prietne písal. Až do kejnca leta 2007 a 2000, kši gytuje byš s tvarskými žilami na tych 9 a 2000 kilometrajú. Také dvrnišča při celje vedujú pen přimerjone a modernizirovane. Ve tej dobie myse pendlarje uže šígi linie RE 2000 do Balinja z okolo drogu přes Kalavu. Také uronajnske busy mjaze Ljubnuom a Hošebusom budú.
0: Ved Oktobra muse pendlarje na nemeni leto šerpne byš, a sebe pši uci šedlejše drogi, gdyž su duce dobar linja. Vecej novost, čo zmijome za vas po muzice.

0: Mission Impossible, aber Wanka, Janek, Ate, Chi, Niemöschnos, Chi, teuer Titel, Novego Kusa, Warscheinskie, Notze, Poes, Cho, Atase, Pschi, Bliege, Jo, Sivieli, Kimi, Kschatza, Mi, Aves, Lesen, Jo, Jujo, Tu, Musiku, Zwischescho, Sobe, Tu, Viazor, Buja, Premiera, Pschi, Bismarckowem, Tormi, Ho, Berkowach, Jo, Serski, Ludov, Ensemble, Jujo, Duce, Do, Dolnie, Wuschitze, Zotzame, Wieses, Wird, Zasnika, Alles GKP, Daria, Atoja, Stefan, Zuschka, Malink, Dobre Jean, Stefan.
1: Dobre Jean, hi. Nasz ensemble je hižo namestne, unie so te cvjevišća vokovo bismakovoj viži, natvarja, so svica instaluje zvuk, a so šitko pšiotuje tak, so muža od jucišo pon naši vumilce namestne. Zvučovač, probovač, musíme pa ižo dávno na probách, na vúmelských probách za vúšanskú noc spôjšťu, takže ižo jeden mesiac musíme ju kúždu džin s tým zabierame.
0: Kukusoju, bota sú obgrozone, co to groni?
1: Hej, musíme leca z nasi staviznu kúsk bližšie přišli k dženstvičnému dňu, to reka jeden wulki fabrikant tu nie wota, aber jeden wulku leżonosz w wotach kupił, a chce tam wota tak rec zniczyć, a wulku industrię sadzić, a domu dubien sowieso wobaracz, a ta wona figura je ta wanka, iż so tam wobara, ale wona ta sama nie może, ale dubi si wieso, oder chce si pomoc wot hadżaceo krala. Wot hadžacovi kralovni, wot vodovi žone, wot čich bajovoch postavu, kiš v butach tak su si vuprosič, haja, tak budže to napjate, hač so potom na koncu vopročer radži to fabrikanta zase domoj pustvač, alebo hač budže tam potom vulka industrija
0: A ta muzika bude také vesebná ten raz? My sme už jeden úrysk slyšali, ktorá muzika to bude?
1: To bude od Christopher Reutera, když je tež hudštíša za nás již hudčbu písal. To je jen hudštník, alebo tež jen komponist z Berlína. Od neho přijde ta hudčba, ktorá načasná, ktorá moderná. Hoj.

0: Dźensa mamy zajmowy hości tu w studiu, kotrež mataj cyle rožiny hobije a zajmy.
1: Pola nasta dźensa Marta Mirčenkec, kotrež je aktivna lohkoatletka a tohodla tiž pravidłowne trenuje.
0: A nimo toho je pola nas Matej Čornak, kotrež se runje na Vukovanskeho fuora vukubuje a je tohodla wiele časa w Puhanskej hali.
1: Dźakujeme so za staj si dźensa kvile za nas awe.
0: Hej, vítajte do studia.
1: Marta, na tebe mamy nudom prenie prašine. Lohkoatletika je šako wopsi z wele disciplinu môžeš značinu skrótka připosluchám prajč. To sú tvoje disciplíne, kýž ty aktívne trenuješ.
2: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s bejanom činš. To je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bier. Ja vás to tiež rádu v druhých disciplínach vúspodám, napríklad v skakaniu. Hej, jenž také metanské disciplíny nejsú tak moje.
0: Hej, viac prašenia na naju hošťu máme po příšernej hudbe. Bruce Springsteen zahraje nám Dancing in the Dark.

0: Netko podamojsa zromadnje s Francom do športového sveta. Zajšu konce dina bi mjenujce nimo kopice mje metano, tež tuž do športového zaradovanju.
1: Mjez druhým je prenje volejbuluje mústvo sportového tovarstva Viktoria Vokleci sobotu vo postup do Zachske ligi vojovalo.
0: Vokličenio bych u sezonu v Zachske klase na druhým miestne zakončili, aby ju sa tak za postupný duel kvalifikovali.
1: Všetunice volejbulového mústva ze Freiberga v obsadžichu výštafli na koncu toho runia druhé miesto, aby ju tu išto runia tak motivovaný kajš Vokličenio.
0: Postupný duel Vokličano vodmieso kajš kúždara prieného mústva nic pola nich doma ve Voklicach, ale v športovej hali Rajbičanskej vyššej šule. Dokež môža jenež v Rajbičanskej hali pravidva za vysokosť dodržať.
1: Pšušim pak dojedže si tušto feno do Rajbičanskeje sportovej hale, so bychu silne mústvo podpierali.
0: Najebač dobrije podpire Feno pak za Vokličano na koncu nažel dosavao nie. Vokličenio podležachu mústvu z Freiberga po 4 sačbach z 1 kici.
1: Voproče jara škoda za Vokličano, ale přišane sezone, že viezo za so zepone paro do prytka, tak so radži so jim snač přišane sezone postup do Zachskej ligy.

0: Hej, Franco. Was deine Meinung am Raspi-Sportje? Runjes mir über postupnem Duellu Volleyballer Mustwa Victoria Wokle zu Ritscheli. An nitko, wenn du mir so hische wusset gam, kop einze, schako fenne, kop einze, kunstigena, wopraudje, janu jenschku, mirnu menschinu, nemiachu. Wis jasku Elise, bim januze, hatsch do posene Sekunde, napjato spudla.
1: Předovšem deleka v tabuce šako zavěščichu si kopere zemnichova hižo dočasně mistrovský titul. Měnujce měru VfL Wolfsburg, Prini FC Heideheim a St. Pauli hač do posledního rejného dňa jednak věle dybku na svém konče. Zestupné boje by tohodla tak vůzky kajšiště ženě v stavě znach zvězkové ligy.
0: A runě rá es St. Pauli přečivo Wolfsburg jest, da so z direktny končny ruch, dokáž vidiachu hižo předpolu, za bude odpisný to, jak prýni FC Heidenheim reje, jeden z nich, aber samo nedom vobaj do druhé zjazkoje ligy zestupič. Na koncu doby Wolfsburg z cíke 1 a vukova so s tým do relegácie.
1: Za St. Pauli a Heideheim pono tomu vua odpíšané sezóny druhá zjazkova liga. Heideheim přira měnujúce přečo Mainzi z 0-2. Vosbě horko, potom zobichu zájšu sezónu hišče měze na roně rali, abychu vůlka překvapenka ligy.
0: Ale tež u druhé zjazkoje lize sú so stavizny písali. Elversberg postupí měnujúce prýný raz sova v staviznách dôrstva do zjazkoje ligy.
1: Zajímavé je, že bydlí v Elversbergu jenž nekak 13 000 lidí, ke přirovnání budoucím má nekak 3 kročtek v obydlí.
0: To je opravdu jarná stavizna, před nešto letami rájachu ještě v regionální lize a netko nadobo jsou Bayern Mnichov a Dortmund s hoščem.
1: A tiež v cíči líze by vopročil hač do posledného vokomíka napjate, štú na koncu do druhého ligy postupí. Energia Kočebus vojováš hač do posledného vokomíka vo postup a zavěstčí si z dobečom přečivo Ringsburga tiket za druhú zviazkovú ligu.
0: Energia je s postupom po takým po 12 letách zase ročo v druhé zviazkovej líze, tutun kopovský konstitúčená by vopravdu zajímavé.